sa rozvidnieva a včasné ráno teda už nie je tak extrémne skoré. Pohodové vstávanie vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. A takto na ráno pridáme zo pár výživových rád.

0: spolupráce. Ben Cristoval sa dal aj na spoluprácu s Jurajom Podmanickým. Billy Barman.
1: A
0: je to možné,
1: že sme to stratili. A ako to dopadlo, to si vypočujete v Rádiu Slovensko malú chvíľku. Zahráme si ich spoločnú pesničku, teda Billyho Barmana a Bena Cristova. A samozrejme, že ich aj vyspovedáme.
0: No zhruba o 15 minút a medzi tým sa zastavíme ešte na Jehodách.
1: Dajme si.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anživo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: 8 hodín 20 a pol minúty, príjemný štvrtok vám želáme z Rádia Slovensko. Našimi dnešnými radnými hostiami sú Juraj Podmanický z kapely Billy Barman a Ben Kristoval. S Benom sa zhovárame cez našu aplikáciu na diaľku, ale Juraj je tu s nami v štúdiu a hovoriť budeme o novej spoločnej skladbe Sabotáž. Páni, pekné ráno, ahojte.
1: Krásne dobré ráno.
2: Pre nás všetkým dobré ráno.
0: No a poďme teda rýchlo na prvú otázku. Ako teda vznikla táto vaša československá spolupráca?
2: Tuto prvú si berem ja, dobre?
1: Jasný.
2: No, vzniklo to na odovzdávaní cien Anjel v Prahe, kde Ben priletel s
3: krídlami.
2: Mal taký bordový kožený plášť obrovský a ma objal a začali sme sa rozprávať. Myslím si, že mi zaspieval nejakú pesničku do ucha a sme si teda povedali, že niečo spolu napíšeme. Potom to vzniklo tak, že vlastne náš bubeník a basačka napísali nejaké podklady, to sme poslali Benovi a potom sme sa stretli v jednom hotelu v Trenčianskej Teplice, kde sme to celé dopísali.
3: Prečo Sabotáž?
4: Za prvý to slovo je absolútne dokonalý. Myslím si, že nás bavilo. Samozrejme tam sme trošku bojovali s tým, že už jeden song Sabotáž, ktorý známe, tak už akoby je, tak sme z toho měli trošku strach. Ale pak sme si říkali, že v československine ešte není a že to vystihuje spousta vecí. Sabotáž je jednak je to slovo, ktorý vlastne vyjadřuje i trošičku jakoby to, co dělá umělec během své kariéry nebo tak. Prostě malinko si trošku my sami sebe sabotujeme a vlastně ten song nějakým způsobem s tímhletím slovem pracuje. Že nám to přišlo, že to tam prostě sedí a zní to dobře a bude to tak.
3: A tohoto se chytím, ako umelec sám seba sabotuje.
4: Třeba teďka si povídáme tady přes takový speciální aplikaci, protože jsem sám sebe sabotoval, takže jsem prostě málo spal a prostě jsem si porouchal jsem si imunitní systém a teďka si dám dokupy, aby byl ready na show, co mám za 3 dny už. Je to tak, no prostě ten umělecký život je, jakkoliv samozřejmě jsou náročnější profese, tak není úplně vyspít. Není pravidelný, máme pravidelný smánkový rytmus. Samozřejmě občas prostě nejíme úplně zdravě, nebo nepijeme úplně zdravě. Ani top 10 zdravě, možná na světě.
2: Podle mě Ben to úplně přesně specifikoval a povedal, ako to je, takže Ben, ďakujem ti velmi za tuto odpověď.
3: Takže umalecký život je takýto ťažký?
2: Pozri se, jakože já mám svou kapelu už asi nějakých 17 rokov, takže prvých 10 rokov jsem sabotoval svůj život totálně, ale teraz, když už mám rodinu, takže jsem trošku na jiné koleji, ale áno, výstupenia, sabotujeme celý deň v dodávke a robíme to iba kvôli tej hodine na tom pódiu, takže je to celkom akože crazy, sa mi zdá.
4: To je mega dobrý, to teďka řekol.
3: Poďme aspoň tej výletu Genhard. Koho to bol nápad tam istočiť?
2: Toto bol vlastne nápad Lukáša Richteríka, čo je manažer Bena Kristovala. Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi pekné miesto a už okrem toho, že to je ikonické miesto, že to je naozaj architektúra, ktorú by mal zažiť a vidieť každý. Architekt Miss van der Rohe je jeden pojem nemeckej architektúry, ale aj svetovej architektúry. A zažiť to tam, že tá vila je vyprázdnená, ste tam iba vy so štábom, bol naozaj akože silný zážitok. Ja sa musím priznať, že večer som sa aj trošku bál.
3: Prečo?
2: Neviem, keď si tak zoberieš, čo tam všetko sa dialo, tak malo to tam také trošku akože také vibrácie zaujímavé. Ale nič, takže pre mňa zážitok, ďakujeme Lukášovi za toto sprostredkovanie, ale ďakujeme aj Múzeum mesta Brno, pretože bez nich by to nešlo a myslím, že privreli oči a, a nám to umožnili, takže veľký dík naozaj.
3: Ben, tvoje nálady z Tugendhat Vily, lebo je to naozaj známa vila, slávny architektonický skvost.
4: Ja som z toho měl radosť už, protože jsem od ní slyšel už od maminky, která je velmi vášnivá pozorovatelka umění, je to vlastně, ona vystudovala dějiny umění, je to profesorka dějiny umění, takže mi o tom povídala a celkově má ráda funkcionalismus, takže mi častokrát ukazovala funkcionalistické budovy a domy v Praze. Takže když jsem tam potom přijel, tak jsem hnedka věděl, úplně jsem se vzpomněl na ní, natáčel jsem jí to, dělal jsem jí tam z toho live video, FaceTime. Krásně jsme propojili nějaké věci z dětství teďka do tohoto momentu. Bylo to strašně těžké si nesedat na ty věci, protože vypadaly extrémně pohodlně.
0: No a toto už je z Rádia Slovensko spomínaná novinka Ben Kristoval a Billy Barman, jejich společný hit Sabotáž.

0: Kristobal a Billy Barman, teda Juraj Podmanický, sú našimi dnešnými hostiami. Rozprávame sa s nimi nielen o pesničke spoločnej. A Ben, ty si známy svojimi rôznymi spoluprácami. Máš na to nejaký kľúč?
1: Musí mne to baviť. Tá hudba, ten styl toho človeka, musí mít pocit, že si navzájem máme co predať a že je to jakoby obou strane, jak to říct, že obou strane sa máme co od koho naučiť.
2: Chemia.
1: A že si môžeme vlastne zlepšiť jako umělci. Potom mi ta spolupráce dává smysl.
2: Juraj, a v tvojom prípade spolupráce, kedy to sadne, kedy nie?
3: Na mňa niekto musí na odozdávaný cien skočiť a povedať im, že chce so mnou napísať pesničku, tak u mňa je to také jednoduchšie.
2: A nedoslovne, hej?
3: Ale áno.
2: Čom sú, Ben, pre teba možno otázka, slovenskí producenti a kapely iní ako ty česky? A čo ťa na slovenskej tvorbe baví?
1: Baví mě třeba i vlastně celý ten způsob toho, jak jsme tu hudbu dělali, že jsme se potkali kompletně celá banda, všichni muzikanti a tvořili jsme spolu. My to vlastně nemáme tady takhle. Tady většinou jakoby pracuje jeden producent a pak si navolává různě, nebo aspoň já to takhle, to je moje zkušenost, pak si navolává různý instrumentalisty podle potřeby, ale jednou jsme se, jako celá kapela najednou, aby jsme jakoby dělali nějaký song, tak jsme se potkali asi jednou. V té Baskerville mě tohle to bavilo asi nejvíc, strašně. To, že tam vlastně byli všichni naraz a všichni tam žili ten moment té hudby a byli součástí toho procesu a říkali tohle jo, tohle nebaví a tak. A každý člověk, který má co říct k té hudbě a vyjádří se během toho tvůrčího procesu, je absolutní zlato, alespoň pro mě.
2: To má také hlavné slovo pri tvorbe.
3: Kedy si to bylo tak, že všetko jsme tvorili Jozef a já, ale presne, že napríklad táto spolupráca s Benem nám ukázala, že vie tvoriť celá kapela. My sme to predtým nerobievali úplne a tu sa proste ukázalo, že naozaj, že vieme začať naozaj tými bubnami alebo tým beatom a potom pokračovať, že basačka napíše tu ten základný riff a potom dojde klávesa, ktorý nám proste ponúkne tri melódie refrenu a potom dojde Ben Kristoval, ktorý proste donesie text a dokonca tam je ešte taká tretia pasáž, to dívam sa na tebe, to tam vôbec nebolo. To je vlastne úplne nová časť tej pesničky, ktorú on iba tak začal spievať a sme to tam nalepili, takže tento nový tvorčí proces nás tiež veľmi zaujal, ale ja si myslím, že náš nový album bude vyzerať tak, že dostane úplne každý priestor a to dáva úplný smysel.
2: Ben, ty aj veľa tvoríš s inými umelcami, niekedy sa ti stane, že prosto si urobíš skladbu, alebo urobíš skladbu pre niekoho iného a možno by si si potom neskôr povedal, že ten nápad mohol byť môj. Či to sa nestáva?
1: Väčšinou jako já to dělám tady hodně, kde jsme, tak tady je spousta jiných umělců a pomáhám vlastně textovat různým žánrům a různým umělcům, to se tady děje. Někdy se nakonec na ten beat, tím, že mě to tak baví, tak se na ten beat taky jakoby skočím, jako na feed. A někdy mám spíš naopak prostě jenom radost z toho, že jsem tam mohl jakoby být toho součástí toho kreativního procesu. Ale nikdy mě to jako nějak nemrzí. Jakože když už jednou něco člověk udělá, tak spíš mám jako radost z toho, že jsem mohl být součástí něčeho hezkého, velkého.
2: Ben, ale ty robíš aj bojové športy, však stíhaš to všetko? Koncerty?
1: Jo, väčšinou jo, pretože ty koncerty sú väčšinou o víkendech a tréningy sú pondelí, středa, pátek, ty hlavní a úterý, čtvrtky mám väčšinou fyzičku nebo gym jakoby na doplnění. Takže tohle to se dá a pak samozřejmě přicházejí různý věci během týdne, kdy občas prostě člověk musí něco dělat. Tak toho nějaký trénink se vynechá nebo anemocním a nedělám vůbec nic jako teď, takže jsou různý varianty.
0: Tak páni, děkujeme velmi pěkně, našimi dnešními rannými hostiami byli Juraj Podmanický z kapely Billy Barman a český zpěvák Ben Kristoval.
4: Dobré ráno, Slovensko!
5: Dobré ráno, Slovensko!

0: Pekné ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko z obrátenej pyramidy. Tu v Bratislave je 8 hodín 48 minút. Ideme do Grécka.
1: Rádio Slovensko.
2: Táto balkánska krajina výrazne sprísni prenájom tzv. Štvorkoliek. Tí, ktorí si budú chcieť tieto vozidlá, obľúbené najmä v dovolenkových destináciách, požičať, sa budú musieť pripraviť na nové pravidlá. Ako teda budú vyzerať a prečo sa grécka vláda rozhodla pre tento krok? To už je otázka pre našu spolupracovníčku v Aténách, Soňu Dorňákovú Stamu. Dobré ráno vám želáme.
3: Dobré ráno. Tak cílem toho opatření je zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížit počet těch dopravních nehod, které jsou spojeny právě s elektrickými koloběžkami, ale také s čtyřkolkami. Protože v poslední době se zvyšuje počet elektrických koloběžek, hlavně ve městech, ale velký problém je se čtyřkolkami v turistických destinacích, protože například v roce 2025 ty čtyřkolky zavinily 46 nehod a z těch byly 3 smrtelné. Co tedy bude platit? Pro elektrické koloběžky bude platit zákaz používání pro nezletilé. Bude platit to, že ten, kdo jede na té koloběžce, musí mít helmu a potom soukromníci i pronajímatelé budou muset mít povinné pojištění. A co se týče těch čtyřkolek, které jsou velice oblíbené v těch turistických destinacích, hlavně na ostrovech, tak opravdu ten pronájem bude povolen pouze řidičům, kteří vlastní řidičský průkaz nejméně 5 let, což v praxi bude znamenat, že se ta věková hranice pro pronájem zvýší přibližně na 23 let. Tato opatření by teda měla platit přibližně za 10 dní, kdy zákon projde řeckým parlamentem.
0: Letná turistická sezóna se už pomaly rozbehla. Ako zatím reagují turisti autopožičovně?
3: Tak reakce od turistů zatím nemáme, ale ti, co půjčují jak čtyřkolky, tak elektrické koloběžky, tak mají obavy z toho, že budou mít méně zákazníků. Nicméně samotní propůjčovatelé volají léta potom, aby byly ty pravidla, aby byla ta pravidla přísnější, například, aby také ti, co používají koloběžky nebo čtyřkolky, aby měli helmy. No, obávají se, jak to bude vypadat v praxi. Nicméně já osobně si myslím, že turisté se rádi přizpůsobí a že budou jezdit tak, aby to pro ně bylo bezpečné a aby byla také zajištěna bezpečnost silničního provozu jak v turistických destinacích v Řecku, tak například i v hlavním městě v Aténách.
2: Tak uvidíme, co přinesou tyto pravidla do letnej sezóny, která se právě blíží. Do Aten pozdravujeme a děkujeme za informace Soně Dorňákovej Stamu. Pekný den želáme.
3: Hezký den.
1: Rádio Slovensko.

0: Leona Šenková, Richard Miller a Nebude to iný. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Škola nie je zoznamka pre vyučujúcich. Pod týmto názvom vyšiel prieskum neziskovej organizácie Consent, ktorý v spolupráci s agentúrou NMS na vzorke 1000 ľudí zistili, že asi 1,5% českej populácie má skúsenosť so sexuálnym vzťahom so svojím učiteľom. Z prieskumu tiež vyplýva výrazná celospoločenská zhoda na tom, že sexuálne obťažovanie je na školách nepriateľné. Viac povie naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
2: Na našom gymnáziu bolo zaužívané, že jeden profesor mal svoju milonku od 1. do 4. triedy, aj keď mal ženu a deti. Nevadilo mu to.
3: Učiteľ mal sexuálne narážky schované za výučbu biológie. Dával mi lepšie známky, keď som mala minisukňu alebo výstrih.
4: Toto sú len niektoré z asi 200 príbehov, ktoré zozbierala nezisková organizácia Consent pri tvorbe prieskumu s agentúrou NMS. Skúsenosti nie sú presne datované, rozhodne sú však šokujúce, povedala pre Slovenský rozhlas riaditeľka Consentu Johana Nejedlová.
5: My sme mieli nejakú kazuistiku, ktorá ukazovala, že sa to deje, ale ten výskum nám řekl, že to zažilo 1,5% respondentů, což když přepočítáme na celou společnost je 120 tisíc lidí.
4: To, že ide o veľký spoločenský problém, potvrdzuje aj výskumníčka z agentúry NMS Tereza Fridrichová.
6: Väčšinu chování, ktoré Consent ve svých rozhovorech se studenty zmapoval, Češi odsuzují jako nějakou formu sexuálního obtěžování. Například 88% označuje posílání erotických SMS 15-letým studentům jako sexuální obtěžování. I například konsenzuální vztahy učitelů se studenty, ať už 15-letými nebo 18-letými, jsou většinou společnosti odsuzovány.
4: Johana Nejedlová z organizácie Consent preto připomíná, že je čas situáciu riešiť.
5: Na nás se právě obraceli školy, které to chování u sebe mezi tím pedagogickým personálem zaznamenali a často si s tím nevěděli rady. I třeba chtěli propustit toho vyučujícího, ale zároveň ta pracovně právní legislativa není úplně jednoduchá a najít ten způsob, jak toho člověka propustit, není snadný. A my v tomhle chceme, aby MŠMT vydalo ministerstvo školství nějaký jasný metodický pokyn, jak se s tím jednáním má zacházet, jak mají postupovat.
4: Rezort o probléme vie a navrhuje konkrétne riešenia, povedal pre Slovenský rozhlas hovorca ministerstva školstva Ondřej Macura.
7: Učitelky a učitelé by měli být v prvé řadě profesionálové a být svým žačkám a žákům vzorem. A je to jasně uvedeno hned v několika materiálech, například v etickém kodexu učitele, který výslovně zakazuje jakékoliv sexuální či intimní vztahy mezi učiteli a žáky. Už dnes může ředitel školy vůči učiteli uplatnit pracovně právní kroky, včetně ukončení pracovního poměru. V případě podezření z trestného činu věc samozřejmě řeší policie a soud.
4: Odborníci však připomínají, že vyhodit takéhoto učitele jednoduché nie je, rovnako ako nie je jednoduché dosiahnuť spravodlivosť pred súdom. Aj pri prieskume mnohí bývalí študenti uvádzali, že sa stretli s ponižovaním zo strany polície alebo bagatelizovaním celého problému.
1: Rádio Slovensko.
8: Lately I've been feeling out of place.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.
8: I'm talking to the ceiling. I'm needing your hand to hold.
1: Ray Dalton, Blood Running.

0: Piatý ročník pretekov historických vozidiel 500 kilometrov slovenských je už za nami. Tradíciou sa stalo, že naša redakcia Pozor zákruta venuje pohár víťazovi špeciálnej kategórie. Tento rok trofej smeruje do Českej republiky, hovorí Ľuboš Kasala.
1: Pohár relácia redakcie Pozor zákruta vyhrala posádka so štartovým číslom 48. Je to posádka z Českej republiky, ale z dvoch miest.
2: Ja som Jaromír Straka, som z Hranic na Moravie.
3: A ja som Stanislav Bájel a som z Kutné Hory.
1: Bentley Špeciál z roku 1937, to je auto, ktoré vyhralo tento pohár z relácie Pozor zákruta.
3: Je to nádherný vůz, jezdí sa nám s ním úplne krásne. Letos máme nový motor, kompletně zrekonstruovaný, opravený, takže proto se nám takhle dařilo.
1: Celá trasa byla bez problémů.
2: Auto je po rekonstrukci. Tím pádem jsem se bál ho nějakým způsobem zatěžovat tím, že budu přejíždět ještě. Takže jsme jezdili dneska ohleduplně. S autem jsme najezdili, můžu říct, asi těch 1000 kilometrů, trošku jsme kufrovali. Plus předtím jsem ho zajížděl, takže auto má málo najeto. A chovali jsme se k němu vlídně a on nás obměnil. Teď nám prakticky dalo radost do další práce s tím autem, do dalších závodů.
3: Ano.
2: A jsem rád, že jsem se mu věnoval přes celou zimu, protože to nebylo snadné sehnat spoustu součástek a celý motor zrekonstruovat a dát dohromady.
1: Standa spomínal ďalšie preteky.
3: Chystáme sa ešte asi za 10 dní na 1000 mil československých.
2: Jezdíme pravidelne, je to závod. To už není taková, řekneme, krása, ako je

0: Tady sami účastníci i organizátoři řekli, se vlastně bychom se tam jinak nedostali.
1: Prídete aj na budúci rok?
2: Tešíme sa moc.
1: Vy už ste vo veku, keď by ste si mohli pamätať reláciu Pozor zákruta?
2: My si pamatujeme dobře, v jednu hodinu byla Pozor zákruta a my sme stávali na kolejích vždycky na Pozor zákruta.
0: Ano, já si to velice dobře pamatuju, protože tento pořád mě vždycky zajímal, protože motorismus a vozidla, auta, motorky mě vždycky bavily od malička, takže já Pozor zákruta si pamatuju. Je to škoda, že se to otrhlo z našich médií, z našich rádií a třeba to tam zase se někdy vrátí.
1: Minimálně v podobě redakčného pohára, který jste získali, takže ještě raz vám gratulujem a těším se opět, že se stretneme na budoucí rok.
2: Děkujeme moc a opravdu se moc těšíme. Společně.
0: Moc vám děkujeme.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.